0: Nedim, starije od rana u soudu.
1: Sad telefonujte ga.
0: Prosim, Ned. Halo, doktor Kolinati. Ich odešel, tak djekuju. Ich odešel.
1: Ali,
0: ne mogu složit.

0: Piatu si konec nevyhrát,
1: nebo prohrát.
0: A prohrajem li pak.
1: Pak si zastřelte. Zrovna to, jak říkal váš otec.
0: Však se zastřelil.

0: Wunsch. Denn der große Ferdinand Lust, der mich selbst hat, wird wieder gebesagt, die Tür rum, um so klar zu machen, Zerrung. As narokina spoži loko fiatisi, Ferdinand Karel Gregor, ne troppo osam nace dvacet cenom.
1: Voci te, jak ne musim po ferdi mali klopec.
0: Zela spravnje, hodan et ferezi atske akademije, jeho naranta spoži lokoske opirace od advokata. Je sešlo više poslati osobne od spraci Terezijanski akademije. Oh, Terzeni! A proklasi! Že podestava celes, kukup zales Boži, denge nad te minde jergen, žeče njegu Gregoru. Teri so valta majoren, vitstava sedlas item, item pro secundo. Žeče Ostava na rozkaza za živo biti zespolejo košički, aby kazi trukopca ne ozvoli s titulem besitze und eigentime.
1: Tak tu bi bilo všetko požadno.
0: Pardon, pardon, profitovo na mital baron Emmerich plus, že zespoli nezane zapsaného testamentu. Anna, opa, Beste posvetni godince, učinil usni porzizeni ve prospjek od

0: Jaka maličkost.
1: Solište spazi.
0: Kejme komu poklad, šeten sin Ferdinand.

0: Krakova ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, kudr no,
0: ale víte, člověku se všechno

0: Stante podobrer, abis nemosel zavolat.
1: Polizie!
0: Se deve essere, not! Svečno, da, od epsalejštej kristince, tuto v fotografii, je to váš podpis.
1: Je!
0: Výborně, račte dovolit. Poslala jsteni terčer tuto listino datum 1836. Je to pravé?
1: Je.
0: Ale je to psanom inkoustem Alizarinovým. Víte, co to znamená?
1: Jak to mám vidět?
0: Falsifikace.